0: tak,
1: tak,
0: si zastřelte, zrovna to, jak říkal váš otec.
1: Však se zastřelil,

0: Taková ženská má taky mužský.
1: Ojo, ojo, to je stěno kudrno.
0: Usákla, mě to ani nejde.